ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

0: Počúvate hity.
1: Hity, ktoré milujete.
0: Fan Rádio.
2: Lesu tu jak zlatá bula sicilská. Stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.